Vypočuli sme si omšu svätého Jóba Piera de la Rua. Účinkoval Orlando Consort. David Kaduš teraz z Dušníky zdrúj zahrá 24 prelúdií Friderika Chopéna, jeho 28. opus na zázname z augusta 2014.

bez dverí a bez okien, ako tráva od kolien. Stojíš nám, stojíš nám, stojíš nám, dám ti meno, Stenova na hem.